Nikolina vokál a od Nikoliných prepieva I zázubica rást. Dnes ide kôkada odzvoní za ljetnu feriju u školama.